0: Letný rytm plus rádia. Ideálan za vysoké temperatúre.
1: Istá soba, istý krevet, istý líkový poslika na nás jídu.